0: capitoli. Mec, vidica, sie ein Pätschli wo formo.
1: Na modrebne bis la te slunce plane flela se k vorsku všemu od věku. Přemocnou vůní ze síle nákane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně pokojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný strahuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní vozit bezpečný před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny, věkovité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou a

fare domazio le da sospia sei, ale pravda to veit ne muže, jak potem šerejší nám si šíkne.

Dobri vitel, žigasete šulas na žatecku. A vjeru umišli tak se bit, jako umiš pit, přišel si do Čech, pravě vod. Arci, Matěj, jak o nás Česiek mluví v cizích zemích. Abyš pravdu děl,

0: Hled uskrčen jeden, zdá se, že ještě živ.
1: Možná, že jsem utrpěl nějaký vnitřní úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Kleklo tvůj.